stvari se mnar. Jeg er samme boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari se mnar. Jeg er samme nar, aha, aha. Jeg er samme boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.